Okolo polunošt. Radio Nova News predstavia radioknihy. Ľubimitevi knihy v radiovariant. Po Radio Nova News.